Dance Radio. Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance Radio.

Is it a lighter?

0: Radio Euronews.
1: Pravděpodobnost výskytu meteorologického jevu El Niño je letos od června do srpna 80%, což zvyšuje pravděpodobnost extrémního počasí. Uvádí to ve své aktuální pravidelné prognóze Světová meteorologická organizace. El Niño je přirozený jev, který vzniká kvůli pravidelnému oteplování mořské hladiny ve středním a východním Tichém oceánu. Když se objeví, výrazně teplejší voda nemůže ochlazovat tak dobře vzduch, jak je obvyklé. Což má pak další dopady. Vysoké teploty vzduchu, extrémní sucha nebo silné přívalové deště. Letos se podle odborníků mimořádně vysoké povrchové teploty v oceánu naměřené již od konce dubna do poloviny května přiblížily prahovým hodnotám pro vznik tohoto jevu. Pravděpodobnost, že se v letním období objeví, je tak 80%. Jeho setrvání až do podzimu odhaduje organizace spadající pod OSN na 90%.
0: Dance Radio.

0: Express Radio. Brusel News.
1: Firmy mají potíže s náborem kvalifikovaných pracovníků ze zemí mimo Evropskou unii. Mezi země, které mají největší potíže s náborem kvalifikovaných pracovníků ze třetích zemí, patří Portugalsko. Zároveň se ale řadí k těm, jimž se tyto pracovníky po přijetí daří nejsnáze udržet. Podle průzkumu Eurobarometru zůstává nábor občanů třetích zemí omezený. Každý sedmý malý nebo střední podnik se v posledních dvou letech pokusil přijmout pracovníky ze zemí mimo Evropskou unii. Téměř polovina všech malých a středních podniků, konkrétně 46%, uvedla, že v uplynulých 24 měsících bylo obtížné nebo velmi obtížné najít zaměstnance s potřebnými dovednostmi. Mezi jednotlivými členskými státy se přitom situace výrazně liší. Navzdory těmto problémům se v posledních dvou letech pokusil přijmout pracovníky ze zemí mimo Evropskou unii jen každý sedmý malý nebo střední podnik.
0: Dance Radio. Dance Radio.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace, Love, Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio.

Pravděpodobnost výskytu meteorologického jevu El Niño je letos od června do srpna 80%, což zvyšuje pravděpodobnost extrémního počasí. Uvádí to ve své aktuální pravidelné prognóze Světová meteorologická organizace. El Niño je přirozený jev, který vzniká kvůli pravidelnému oteplování mořské hladiny ve středním a východním Tichém oceánu. Když se objeví, výrazně teplejší voda nemůže ochlazovat tak dobře vzduch, jak je obvyklé, což má pak další dopady. Vysoké teploty vzduchu, extrémní sucha nebo silné přívalové deště. Letos se podle odborníků mimořádně vysoké povrchové teploty v oceánu naměřené již od konce dubna do poloviny května přiblížily prahovým hodnotám pro vznik tohoto jevu. Pravděpodobnost, že se v letním období objeví, je tak 80%. Jeho setrvání až do podzimu odhaduje organizace spadající pod OSN na 90%.

Express Radio. Baví tě trambisová muzika? Tak laď každý pondělí Rave On Air od 6 večer.

Firmy mají potíže s náborem kvalifikovaných pracovníků ze zemí mimo Evropskou unii. Mezi země, které mají největší potíže s náborem kvalifikovaných pracovníků ze třetích zemí, patří Portugalsko. Zároveň se ale řadí k těm, jimž se tyto pracovníky po přijetí daří nejsnáze udržet. Podle průzkumu Eurobarometru zůstává nábor občanů třetích zemí omezený. Každý sedmý malý nebo střední podnik se v posledních dvou letech pokusil přijmout pracovníky ze zemí mimo Evropskou unii. Téměř polovina všech malých a středních podniků, konkrétně 46%, uvedla, že v uplynulých 24 měsících bylo obtížné nebo velmi obtížné najít zaměstnance s potřebnými dovednostmi. Mezi jednotlivými členskými státy se přitom situace výrazně liší. Navzdory těmto problémům se v posledních dvou letech pokusil přijmout pracovníky ze zemí mimo Evropskou unii jen každý sedmý malý nebo střední podnik.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Dance Radio.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Roudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: gonna get real weird here in a second.
1: Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. 3.

0: získat praxi nebo mít vlastní biznis už při studiu? U nás je to možné. Přijďte se přesvědčit na den otevřených dveří na Newton University a Vysoké školy STING. Připravíme vás na úspěšnou kariéru ve světě biznisu a financí. Více nejen o praxích naleznete na newton.university a sting.cz.
1: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Dance Radio. Dance Radio.

0: Rádio Euronews.
1: Pravděpodobnost výskytu meteorologického jevu El Niño je letos od června do srpna 80%, což zvyšuje pravděpodobnost extrémního počasí. Uvádí to ve své aktuální pravidelné prognóze Světová meteorologická organizace. El Niño je přirozený jev, který vzniká kvůli pravidelnému oteplování mořské hladiny ve středním a východním Tichém oceánu. Když se objeví, výrazně teplejší voda nemůže ochlazovat tak dobře vzduch, jak je obvyklé. Což má pak další dopady. Vysoké teploty vzduchu, extrémní sucha nebo silné přívalové deště. Letos se podle odborníků mimořádně vysoké povrchové teploty v oceánu naměřené již od konce dubna do poloviny května přiblížily prahovým hodnotám pro vznik tohoto jevu. Pravděpodobnost, že se v letním období objeví, je tak 80%. Jeho setrvání až do podzimu odhaduje organizace spadající pod OSN na 90%.
0: Dance Radio.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
2: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohé.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.

0: Express Radio. Brusel News.
1: Firmy mají potíže s náborem kvalifikovaných pracovníků ze zemí mimo Evropskou unii. Mezi země, které mají největší potíže s náborem kvalifikovaných pracovníků ze třetích zemí, patří Portugalsko. Zároveň se ale řadí k těm, jimž se tyto pracovníky po přijetí daří nejsnáze udržet. Podle průzkumu Eurobarometru zůstává nábor občanů třetích zemí omezený. Každý sedmý malý nebo střední podnik se v posledních dvou letech pokusil přijmout pracovníky ze zemí mimo Evropskou unii. Téměř polovina všech malých a středních podniků, konkrétně 46%, uvedla, že v uplynulých 24 měsících bylo obtížné nebo velmi obtížné najít zaměstnance s potřebnými dovednostmi. Mezi jednotlivými členskými státy se přitom situace výrazně liší. Navzdory těmto problémům se v posledních dvou letech pokusil přijmout pracovníky ze zemí mimo Evropskou unii jen každý sedmý malý nebo střední podnik.

0: jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: Máte ambice? Tak pojďte. Den otevřených dveří na Newton University vám ukáže, že úspěšné podnikání můžete rozjet už při škole. Studium, které není jen teorie, ale praktický skillset pro svět biznisu. Newton University. Připravujeme studenty na úspěch ve světě biznisu. Více na newton.university.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Radegast ryze hořká 12 půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
4: Dance Radio.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. Tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Pravděpodobnost výskytu meteorologického jevu El Niño je letos od června do srpna 80%, což zvyšuje pravděpodobnost extrémního počasí. Uvádí to ve své aktuální pravidelné prognóze Světová meteorologická organizace. El Niño je přirozený jev, který vzniká kvůli pravidelnému oteplování mořské hladiny ve středním a východním Tichém oceánu. Když se objeví, výrazně teplejší voda nemůže ochlazovat tak dobře vzduch, jak je obvyklé, což má pak další dopady. Vysoké teploty vzduchu, extrémní sucha nebo silné přívalové deště. Letos se podle odborníků mimořádně vysoké povrchové teploty v oceánu naměřené již od konce dubna do poloviny května přiblížily prahovým hodnotám pro vznik tohoto jevu. Pravděpodobnost, že se v letním období objeví, je tak 80%. Jeho setrvání až do podzimu odhaduje organizace spadající pod OSN na 90%.

Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3. 6.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.

Za náma Féteru Dance Rádia, tady Amos. No a teď už pode mnou pomaloučku slyšíte novinku, kterou si dáme v následující hodince. Startujeme celkově Part Break, nedělní odpolední vysílání. Jsem Tereza Ročiňová, čau, ahoj. Tohle je novinka Rex Records, Oli Knight a Starting Right Now. Tak opravdu startujeme teď, no a proběhnou taky Key Motions a Generator. Tenhle kousek nám už za moment odstartuje celý dnešní odpolední vysílání, tak užívejte a já přeju super poslech. Je 13.01. Dance Radio. Dance Radio.

0: VTSS a Steady Pace v éteru Dance Rádia a minutku po čtvrt na dvě na 89.129 FM. Odstartovali jsme odpolední vysílání, je tady nedělní part break, jsem Terka, společnost vám na vlně Dance Rádia budu dělat do 16 hodinky. Kromě výborné muziky, spousty novinek nás čeká taky, ať už je to pohled do světa hudby, mám tady pro vás spoustu nových informací, kde, co, kdy a jak. Taky nás čeká jedna věc, na kterou už spousta fanoušků dvou interpretů čeká. A konečně vyjde jeden takovej dlouho nevydaný kousek. No a taky se mrknem, že je úplně normální, když jedete z dovolený a máte 55 kufrů. Takže to všechno nás čeká během dnešního vysílání. Teď už na nic nečekáme. Další muzika do uší za chvilku. Major League, taky novinka Rex Records anebo Prodigy Omen. Tak vychutnejte si tu nejlepší taneční muziku už za moment na Dance Rádiu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Radegast ryze hořká 12 půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Deadmau5 a Science v éteru Dance Radio minutu po půl druhý na 89.102.9 FM. Myslím si, že jméno Guetta netřeba představovat. Tentokrát se nebudeme bavit o Davidovi, ale o jeho synovi, který se jmenuje Elvis, oslavil 21. narozeniny a taky se pustil do světa taneční hudby. Předskakoval tátovi na několika vystoupeních, no a teď se vydává na svoje vlastní letní tour. Zahraje si, ať už ve Francii, bude to ve Španělsku, bude to v Řecku, na Mykonosu a na spoustě dalších míst. Taky dokonce si během léta dvakrát zahraje v Ushuaia na Ibize 26. června, což už je za chvilku, a taky 25. července. No a potom si taky odehraje svůj setík v Universe Ibiza a to bude 29. července. Takže jestli chcete vidět, jak moc jde v tátových šlepích, jestli mu to jde líp, nebo je trošku někde jinde, hraje trošku jiný styl, tak pokud budete na Ibize, myslím si, že je ideální to očeknout. Teď už čekujeme playlist, já vidím, že nás čeká Meduza, Another World, taky proběhne Kašmír, anebo Icy Cross a Midnight. Za chvilku na vlně Dance Rádia.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Chris Lake a kousek s názvem I Want You. Féteru Dance Rádia, minutku po tři čtvrtě na dvě. Teď se ale podíváme do Austrálie, kde se stal takový trošku úsměvný příběh, ale ve finále to bylo super úžasný. Ono šlo o to, že občas si člověk vsadí nějaký korunky, že aby něco vyhrál. Spousta z nás netrpělivě čeká, jak to dopadne, no ale jedna právě takováhle společnost chtěla telefonicky oznámit australský farmářce, že vlastně vyhrála 13 milionů australských dolarů, což je asi 193 milionů. No, ale oni chtěli pogratulovat, jenže žena zvedla telefon, řekla jim, že má plný ruce práce, že musí nakrmit asi 300 krav, ať se nezlobí, ale zavolej později, že teď prostě jednoduše nemá čas, a ukončila hovor. No, takže celý den se věnovala zvířátkům, nakonec večer, když už byl trošičku klid, tak se vlastně dozvěděli, co se stalo a kolik peněz s manželem vyhráli. Říkali, že to bylo neuvěřitelné, že to nemůžu uvěřit, protože poslední dva týdny pracovali tvrdě, vstávali každý den o půl třetí ráno, aby všechno včas stihli, takže tohle byla taková odměna pro ně. Takže myslím si, že příště možná paní trošičku díl se bude věnovat telefonu, ale zase chápu, když je hodně práce, hodně zvířátek, tak člověk nemá myšlenky na to řešit nějaký telefony. Každopádně je důležitý, že to dobře dopadlo. No a co dopadlo na Dance Radio, tak další muzika. V éteru Dance Radio zazní Dan Howard a George House, taky Fisher, a možná se vejde Parisi Fred Again a This Is Real Disappear za moment na Dance Radio.

Doufám, že jste si to stejně jako já pustili pořádně na hlas, že jste si zaspívali, zatančili, to byl Oliver Heldens a Hard Cry. Za chvilku startujeme další hodinku dnešního nedělního party breaku, kdy nás čeká novej Robin Schulz a Better Times. Bude taky Fred Via od Eva Horizon. Tenhle kousek pošlem do oušek už za chvilku na vlně Dance Rádia na 89 120,9 FM. Je 14.03. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Za náma Féteru Dance Rádia, další výborná muzika, Pax a Is It You. Máme přesně 14:45, no a myslím si, že už je to tak 14 let přibližně, co fanoušci Stevea Angela a Erika Price čekají na kousek, který už je takhle jakoby starší, ale pořád nevydaný. Tato spolupráce se jmenuje Bedtime Stories. Tenhle kousek zazněl poprvé vlastně v radio show Erika Price Epic Radio číslo 3. Je to už docela dost dlouho. Každopádně teď se vyrolily spekulace, že by to kluci mohli konečně oficiálně vydat. Tak trošku tomu napomohl i příspěvek právě Stevea Angela, který se objevil nedávno na jeho Instagramu, kde sdílel několik fotek během 24 hodin, co se stalo. A jedním z těch příspěvků, nebo jedním z těch obrázků tam byl právě i tenhle kousek. Byl tam pohled na telefon a tam byl puštěný tenhle kousek. Takže doufejme, že to tak opravdu bude, protože je to neskutečný. Tak třeba my vás o všem samozřejmě budeme informovat, nic vám neuteče, až bude všechno ofiko, všechno hezky na svět, vykouknutý na světlo světa. Dozvíte se to. Teď už další muzika. Jo, rozhodně teda ještě doporučuji sledovat naše sociální sítě, kde vás o všem informujeme. Teď už ta muzika, Superfly, Robin Schulz, M People, Shanks a Cream. To je další line muziky, kterou vám do uší pošlu za chvilku skrz vlny Dance Rádia.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohé.

0: jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: Získat praxi nebo mít vlastní biznis už při studiu? U nás je to možné. Přijďte se přesvědčit na den otevřených dveří na Newton University a Vysoké školy STINC. Připravíme vás na úspěšnou kariéru ve světě biznisu a financí. Více nejen o praxích naleznete na newton.university a stink.cz.

0: Výborná muzika na vlně Dance Rády, ať už je to 89 nebo 102,9 FM Cream. Máme 4 minutky po půl třetí, možná se balíte na dovolenou, jsem zvědavá, kolik si toho zabalíte. Já teda většinou jsem ráda, když to narvu do jednoho kufru, ještě jsem ráda, že se tam opravdu vejde, že ten kufr zavřu. Každopádně tak trošku byli překvapeni a nevěřili vlastním očím na celnici, když kontrolovali jednu švýcarskou turistku. Ona jela v dodávce a vypadala tak trošku podezřele, protože jela sama a měla plný auto kufru, takže oni ji kontrolovali, protože si říkali, tam určitě musí něco bejt. Každopádně nebylo tam nic, co by tam nesmělo bejt. Všech 55 kufrů bylo jejich. Jela z dovolený, takže podle mě to byla nějaká influencerka, která se tak 30krát za den převlíkala. No, každopádně dejte vidět, jestli už balíte, nebo jestli jste byli na dovolený, kam se chystáte, protože já aktuálně koukám po dovolených, tak se ráda nechám inspirovat. Klidně mi napište, kde jste byli spokojení, kde se vám to líbilo. A k tomu samozřejmě nebude chybět ani ta nejlepší taneční muzika. Za chvilku Matrix, Future Rebound, Kygo, Jerry Ropero, anebo třeba Maupi. Tak užívejte, přeju super poslech. Na vlně Dance Rádia.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Soud on your lovin' v Eteru Dance Rádia 8 minutek před 15 hodinkou. Teď už vidím do kalendáře, koukám, že svátek dneska slaví Roland. Je to jméno germánského původu, nosí ho v České republice 631 nositelů, jejichž průměrný věk je 43 let. Jinak dneska slaví taky Herta, tohle jméno je 363 nositelek a průměrný věk jejich je 78 let, což je krásný věk. Jinak dneska je taky světový den dárců krve, den koupele, taky den cupcakeů, takže pokud si nějaký dáváte, doufám, že pořádně chutná. Utřu slzu a popřeju taky zvířátkům. Z pejsků slaví Bush a z kočiček je to Silva a nebo Golia. K tomu samozřejmě můžete slavit taky výročí nebo narozeniny, samozřejmě taky přeju všechno nejlepší. No ale teď už dáme muziku. Ouška vám pomasírujou Culture Shock, Depeche Mode a víc už se tam asi nevejde. Tak víc si dáme po celý, připomenu, co nás čeká za chviličku. A teď už tahle slíbená muzika v Eteru Dance Rádia.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Depeche Mode, Personal Jesus. Za náma Féteru Dance Rádia, pode mnou už pomalu slyšíte novinku, kterou si dáme za chvilku. Bude to novej Fede Legrand, jeho Monster. No a celou následující poslední hodinkou nedělního party breaku odstartuje Kalina Zendr s Hayley May a Who We Are. Na vlně 89.102.9 FM s váma Tereza Ročeňová posledních 60 minut dnešního nedělního party breaku. Je přesně 15 hodin.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Za náma na Dance Radio další muzika a to byl holandský DJ producent, říkající si Thomas Newson a kousek s názvem Want You Back. Máme 15 hodin 11 minut k tomu, možná se chystáte na nákup a teď ruku na srdce. Občas člověk vyrazí na nákupy, nejenom na jídlo, ale oblečení. Podobně mi ženský hlavně taková ta drogerie, kosmetika, já jsem teda trošičku ulítávám na věcech na vlasy. No a možná bychom potřebovali trošičku mírnit při tady těch náletech na nákupy. Pozor, vznikl inteligentní náramek, který bojuje právě proti utrácení peněz. Vy si v aplikaci prý nastavíte rozpočet a když jeho limit překročíte, jednoduše vás to trošičku prskne. Takže zajímá mě, jestli byste to brali, nebo jestli byste brali jiný způsob, jak se trošku krotit, nebo jestli to ovládáte. A teď už další muzika. Proběhnou bratři, novej Fed Legrand, taky Headway, What is Love, takže volme poletí hodně doprava, a nebo třeba WW. Tak užívejte a jdem si vychutnat další dávku ty nejlepší taneční muziky u nás v Éteru Dance Rádia.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě s výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
3: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
5: Dance Radio. Dance Radio.

0: Za náma na Dance Radio W Scootry a Rave from Outer Space. Máme minutku po půl čtvrtý. Dneska, co můžete čekat v éteru Dance Radio, tak rozhodně to bude Chris Sadler od 18 hodin. A potom večer ještě vás čeká Mambo Ibiza, to kdybyste se chtěli naladit do takový party nálady, pokud vyrážíte letos na Ibizu ideálka. Taky vás čeká Paul Oakenfold. Tím ale nekončíme, protože Dance Radio pro vás má jednu show za druhou. Třeba zítřejší večer, tak ten patří pořadu Rave on Air, takže pořádná drum and bassová nálož. Úterky patří pořadu Showtime, tentokrát máme s Michaelem C. Volno, ale rozhodně se můžete těšit opět na nějaký zahraniční setík, který víme, že milujete, takže rozhodně vám to neuteče. Jinak tady máme taky hvězdní jména, no ale celkově, co pro vás má Dance Radio, tak to se dozvíte právě teď.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True, peace, love, acid. Climax, Club Mix, Rave on Air.

odžijeme. V pondelí to nej z Drum & Bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my v Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: na 89 a 102,9 FM Axwell Nobody Else, 13 minutek před 16 hodinkou. Než se rozloučím, můžu slíbit další muziku. Za chvilku proběhnou Sophie Lex Baxter, Basement Jacks anebo Otto Knows a Goodbye. Goodbye hezky nakonec, protože já se taky rovnou rozloučím pro dnešek. Už mám padla, v úterý mám volno v řadu Showtime, takže se na vás budu těšit za týden v sobotu úderem 13. hodinky v pořadu Party Break. Tak se mějte krásně, úžasně, užijte si zbytek dne, ať budete dělat cokoliv. Doufám, že Dance Radio u toho bude s váma. Klidně nás všude označujte, my jsme všude jako danceradio.cz. Já to očeknu, na Instagramu můžu nazdílet, když nás označíte ve stories, tak já to označím na našem Instagramu, takže mějte se krásně a páčko za týden v sobotu.
1: Dance Radio.

0: Dance Radio.
1: I want more. I want some more than self. Daddy, you.

0: Euronews.
1: Pravděpodobnost výskytu meteorologického jevu El Niño je letos od června do srpna 80%, což zvyšuje pravděpodobnost extrémního počasí. Uvádí to ve své aktuální pravidelné prognóze Světová meteorologická organizace. El Niño je přirozený jev, který vzniká kvůli pravidelnému oteplování mořské hladiny ve středním a východním Tichém oceánu. Když se objeví, výrazně teplejší voda nemůže ochlazovat tak dobře vzduch, jak je obvyklé. Což má pak další dopady. Vysoké teploty vzduchu, extrémní sucha nebo silné přívalové deště. Letos se podle odborníků mimořádně vysoké povrchové teploty v oceánu naměřené již od konce dubna do poloviny května přiblížily prahovým hodnotám pro vznik tohoto jevu. Pravděpodobnost, že se v letním období objeví, je tak 80%. Jeho setrvání až do podzimu odhaduje organizace spadající pod OSN na 90%.
0: Dance Radio.

Dance Radio, Praha 89 a 102,9 FM. Dance Radio. Dance Radio. Dance.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
1: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
4: Dance Radio.

0: Brusel News.
1: Firmy mají potíže s náborem kvalifikovaných pracovníků ze zemí mimo Evropskou unii. Mezi země, které mají největší potíže s náborem kvalifikovaných pracovníků ze třetích zemí, patří Portugalsko. Zároveň se ale řadí k těm, jimž se tyto pracovníky po přijetí daří nejsnáze udržet. Podle průzkumu Eurobarometru zůstává nábor občanů třetích zemí omezený. Každý sedmý malý nebo střední podnik se v posledních 2 letech pokusil přijmout pracovníky ze zemí mimo Evropskou unii. Téměř polovina všech malých a středních podniků, konkrétně 46%, uvedla, že v uplynulých 24 měsících bylo obtížné nebo velmi obtížné najít zaměstnance s potřebnými dovednostmi. Mezi jednotlivými členskými státy se přitom situace výrazně liší. Navzdory těmto problémům se v posledních 2 letech pokusil přijmout pracovníky ze zemí mimo Evropskou unii jen každý sedmý malý nebo střední podnik.
0: Dance Radio. Dance.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

Wave on Air. Dance Radio. Baví tě trannbassová muzika? Tak laď každý pondělí Rave on Air od 6 večer.

0: Dance Radio.
1: Nejlepší taneční muzika.
0: Muzika.
1: Dance Radio.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
3: Milé

0: jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Máte ambice? Tak pojďte. Den otevřených dveří na Newton University vám ukáže, že úspěšné podnikání můžete rozjet už při škole. Studium, které není jen teorie, ale praktický skillset pro svět biznisu. Newton University. Připravujeme studenty na úspěch ve světě biznisu. Více na newton.university.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

Je to tak, nejdřív jinak, já jsem Krystal a vítám vás u další dílu Climaxu tady na Dance Radio. Asi tak po měsících, možná ještě déle, jsem tady osobně ve studiu Dance Radio. Měl jsem takovou menší nehodu, že se nějakou dobu jsem byl v nemocnici, nějakou dobu jsem musel zůstat v klidu doma a nikdy jsem nebyl radši dostat zpátky tady ve studiu.

na to i pro vás, tak mám pro vás hodně vychytaný a pořád na dnešní den. Můj dnešní host je člověk, který je podobně jako já pochází z Anglie, ale bydlí právě v Praze, ale on přijede ještě s dalším týpkem, to můj dnešní host plus ten další týpek jsou lidi, kteří stojí za festivalu Hell Yes. Takže se dám o tom řeč. Bylo mi řečeno, že budeme moc rozdávat i nějaký lupeny na festiáku Hell Yes. A můj dnešní host je DJ od 7. Můj dnešní host je DJ Tris K.O. No a pak od 8. zahraniční mix tentokrát z Ukrajiny. Je to holka ženská, která bude právě hrát na festiáku Hell Yes. Bude taky takový techinko na závěr dnešního pořadu. Zahraniční mix tentokrát DJka Nastia. Ale jak jsem tady nějakou dobu nebyl, to znamená, že jsem mám strašně spoustu novinek ve svém virtuálním kufříku. Ani, já si myslím, že hodinu nebude ani na to stačit. Tak pojďme rovnou na věc poslouchat Klemex tady na Dance Radio.

O tomhle tracku jsou smluvy o jeden z tracků letošního léta, to mají na svědomí Ocean Nate a Hugel. Však se jmenuje Moving to the Sun, takže už jenom ten název je strašně pěkně letní. Jde to šlapat pěkně. Ladíte Climax tady na Dance Radio.

Sly, prosím vás, nový nebo relativně nový single, myslím, že to vyšel, budu tak hádat dva týdny zpátky, od italského producenta žijící v Londýně Kasim, vyšel to na label Golden Records, který je record label od Claptona, a track se jmenuje Puxa. Puxa, Puxa, Puxa.

dělá poměrně často muziku a to je James Her, to je single, kde jinde by to vyšel než na libu právě Marka Tourum Records. Track se jmenuje Bad Man, zlej muž. Stále ladíte Klemex tady na Dance Radio.

Tenhle track mi baví hodně, to má na svědomí típek, který se říká Jude a Frank, tak Jude a Frank sice se, to zní, jako by to mělo být, měli být dva lidi, ale je to jediný Ital, Jude. Ale dřív dělal se Frankem, ale jak se rozešli, ale zůstali zůstal u té jméno Jude a Frank. Track se jmenuje The Sound of House. Jinak už je tady se mnou můj dnešní host Tris Keo. Už za chviličku.

poslouchat Climax tady na Dance Radio. Náš dnešní host Triskeu hraje převážně tracky od umělci, které budou slyšený už za 2 týdny na festival Hell Yes.

0: využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
1: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
0: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
1: Co si vezmu na sebe?
0: Zalando.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Guest mix.

Je lex, ale jenom lex po 8 hodině, to znamená, že čas na náš dnešní zahraniční mix. Zahraniční mix tentokrát má na svědomí, nevím, jestli to slečna nebo paní, každopádně se jmenuje pravým jménem Anastasia Topolskaya. My ji známe spíš jako Nastia. Je to člověk, který stojí za record labelem Propaganda, respektive stála za propagandou už od roku 2019. Propaganda skončila a rozjela nový label pod názvem Nechto. Je to člověk, který slyšet třeba na Essential Mix, na BBC Radio 1 a nebo na Boiler Room a bude taky slyšený právě na Hell Yes Festival, kde tady se koná poslední víkend v červnu. Takže do 9 tady na Dance Radio Climax a Nastia.

nekompromisní techno v podání DJK Anastia. To je jedna z, nebo jeden z headlinerů festivalu Hell Yes, který se koná poslední víkend v červnu v Helfstein, v hradu Helfsteinu. DJK Anastia, posloucháte Climax tady na 89 a na 102 FM.

Jste přátelé, přátelé, jdeme do finále, poslední tři minuty Climaxu tady na Dance Radio, poslední tři minuty jsem tady s vámi ve studiu. Což by měl být dostatečný čas na jednu pozvánku na tento víkend. Já budu v sobotu, tedy 20. června ve Zlíně. Hraju ve Slině tak jako jednou za rok vždycky, nebo většinou pro ty stejný kluci, to jsou ty kluci, kteří stojí za akci Sklep House, vždycky tam dobrý, nikdy jsem to nezažil, špatný mejdan, když se pořádají kluci od Sklep House. Tentokrát oni pořádají ne ve sklepě, ale ve dvoře Zlínského zámku, na to se moc těším. Venkovní akci vypadá, že nás počasí i přeje, že to bude hezký akce, akce se koná od 7. od večera až do 2 do rána přímo u zámku ve Zlíně, který je přímo ve centru Zlína. Se mnou pochopitelně ty kluci, kteří stojí za Sklep House, to jsou Ian Kita a Maneš, ještě k tomu ještě SX Base, to je v sobotu Sklep House ve zámku v Zlíně. Připomínám, jestli chcete slyšet nějakou muziku v Rimě, anebo dozvědět, kde budu hrát, jestli hrajou někde v poblíž vás, tak muziku, informace, všechno najdete na chrissadler.com. Ještě dnes večer na 89 a na 102.9 FM uslyšíte Mambo Ibiza, Planet, Perfecto, Paula Oakenfolda a těsně před půlnocí Christian Varela. V Rimě Chris Sadler, to úplně všechno. Já děkuju, že jste poslouchali. Čau.

is Planet Perfecto with Paul Oakenfold.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.